0: Marita.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hitparády 107 Frička. Novinka s číslem 1, Lisa Sawadika. Novinka číslo 2, Marble Knights, Faruko a Juan Magan. Třetí novinka.

0: Novinka hit parády Don't Stress Your Mind, Boris Brejcha a Čemu Taj Sage. Tohle byly aktuální novinky hit parády 107 Fríčka. Hlasovat pro ně můžete nonstop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hit paráda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Marita
1: a Pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Dobrý rádio. 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

hlavních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: secret you should know.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, pán Bůh ti to oplatí na dětech? No jasně. A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: porazit.
1: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Hru Stížená možnost soustředění nabízí divadlo Redota 10 hodin. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. A vernisáž Cesta je pes nabízí divadlo Radost v 17 hodin.
0: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Cash Cash, Michael Jackson. Dobré ráno, 6.53 aktuálně a 30. září, poslední zářijový den, středa, a zítra, přátelé, už je tady říjen, tak listopad, pak prosím, no, jako bych nic neřekl, Jdem to odstartovat, co nás čeká, skvělá music samozřejmě. Faruko, Madrid, novinka. Joel Corey a Whisper. A pro dobrou náladu taky Squeezer, Sweet Kisses z roku 1996. Tak super ráno všem na 107 FM. S vámi Roman, pětihodinovka toho nejlepšího startuje až do pravého poledne. Free Radio.

0: Ale byly kliše. Máme 13 minut po 7. Dobré ráno, Free Radio ve vašich uších a teď gratulačka. Jeroným. Jeroným dneska v kalendáři, tak Jeronýmům všechno nejlepší. Nějakou Jeronýma znáte, popřejte. Máte velkou radost. Dneska poslední zářijový den. 30. září. A pojďme se podívat, co zajímavého se událo v minulosti. Je tu kalendárium.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: Kalendárium s datem 30. září a teď i pár historických datů, událostí, které by vás mohly zajímat. Roku 1929 v tento den začala pokusně vysílat britská televizní společnost BBC. Roku 1938 československá vláda přijala mnichovský diktát a postoupila Sudety Třetí říši. Roku 1975 začal unikátní přesun kostela na nebevzetí Panny Marie v Mostě. A roku 2006 Taťána Kuchařová v tenhle ten den se stala první českou držitelkou titulu Miss World. Narozeniny slaví zpěvák Pavel Vítek, Vanda Hübnerová, herečka, scénárista, spisovatel, dramaturg a příležitostný herec a režisér Marek Epstein. A pozor, taky fotbalista Jan Rajnoch, americký herec Kieran Culkin, bratr Macaulay Culkina, a italská supermodelka herečka Monika Bellucci. Gratulujem. Faruko před námi, za chvilku Parostelar, bude Mark Korn a taky Squeezer se zpátečkou Sweet Kisses. O půl čerstvé zprávy s Peťou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Tweezer, 7.30. Dobré ránko, jdeme na čerstvé zprávy s Petrou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké ráno. Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Budova divadla byla dokončena v roce 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením. Žáci třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy zhruba 300 tisíc dětí. Ruský prezident Vladimir Putin omezil zveřejňování informací o ruském palivovém a energetickém průmyslu. Cílem tohoto kroku je podle Kremlu stížit Západu vymáhání a monitorování protiruských sankcí. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápasu pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuální doprava, kde pak máme nahlášené komplikace. Vidím, že zatím teď aktuálně žádné problémy, respektive dopravní nehody nahlášené nemáme. Problémem je ale hustota provozu. Kdo jede po dálnici D1 od Prahy na Brno, tak od 178. kilometru vás čeká kolona. U Holubic taky, kdo jede od Slavkova, tady vás to taky zastaví těsně před Holubicemi kvůli koloně. Stejně taky na tom i D2, dávejte na to pozor. No a kolonu očekávejte taky u Rajhradu, kdo jede po D52, tak pozor, tady vás to u sjezdu na Rajhrad zastaví až k Modřicím, je tady nahlášené na kolona. Já vám přeju šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte. A kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte a my to rozhlásíme. Díky.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota venku po ránu docela vysoká. 13 stupňů měříme právě teď. Odpoledne 23 až 25 a mělo by být slunečno. Teploty zůstanou do pátku, zítra ale zataženo. V pátek taky teploty, ale jak jsem zmiňoval, 23 až 25. V sobotu bude krásně slunečno s teplotami opět kolem 25 stupňů.

0: Fischer, Rain, dobré ránko, 7.40. Pojďme mrknout, co nového v Brně.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Tak přátelé, dočkali jsme se, je to tady, brněnská náplavka už je kompletní, hlavní kavárna otevřela, zatím funguje v takovým fungujícím, startujícím provozu, pojďme přes 100 lidí. Nová dvoupatrová kavárna se otevřela na brněnské náplavce, následovala tak tři podniky, které na nábřeží zahájily provoz už dříve a kromě kávy se můžete těšit v brzkých dnech nebo v brzké době taky na snídaně, obědové menu nebo večerní posezení nad řekou. Ano, tak ta kavárna, kolem které jsme jezdili, to vlastně na úrovni Ronda, že jo, hnedka, nebo DRFG arény, jak chcete. Tak už je otevřená. Funkční provoz, můžete zaskáknout na kávičku s krásným výhledem. A teď krásný, ne výhled, ale sluch budu posílat vám. Příjemný pecky do vašich uší. Dinero za chvilku, Fries Lizot, taky Florida Essence. Aj, to mám rád. Fuck it, v taneční verzi.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
3: MSV 2026.
2: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na Autonova.

0: Florida is and seas 7.57. Dobré ráno. Přátelé, na co se podíváme za chvilku? Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který by měl zamířit i do Brna. Více informací za chvilku. V 7.57 se říkáme hodinky.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A dávejme taky velký pozor. Čerstvá dopravní nehoda, Jihlavská křižovatka Vídeňská. Došlo tady ke střetu osobního auta a tramvaje. Neprůjezdný jeden jízdní pruh. Je to pod Ústředním hřbitovem, tak opatrně. A šťastnou cestu k tomu nejnovější muzika Lisa Savadika. Rád bude taky Sigma, America Foster. A nebo Fatboy Slim. Je ty nachystaný, s vámi Roman Koloděj. Parádní poslech a dobrou náladu. A krásnou středu, dneska poslední v měsíci. Posledního září, 30. Tak si to užijte.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: nevíme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
1: Jdeme omrknout v rychlosti ještě dopravu. Pozor, Jihlavská křižovatka Vídeňská. Došlo tady ke střetu osobního auta tramvaje. Je to pod Kremačkou, neprůjezdný jeden pruh. Tady to moc k plynulosti dopravy nepřidá. Koukám se, že se nám už štosuje i právě Jihlavská od křižovatky od Bohunic. Dávejte na to pozor. A podobně je na tom i Vídeňská ulice přes celý Štíhřice. Bauerová, jak by smet, postojíte. Hladíková, Zvonařka, Dorny, Cholomoucká, Křenka taky. Ještě se jdeme podívat na dálnici D2. Tady máme nahlášenou kolonu už od nějakého 5,5 kilometru, tak na to dávejte pozor, kdo jede ve směru na Brno. A u Rajhradu zdržení, ano, už to není až k Modřícím, ale u sjezdu na Rajhrad postojíte nějaký 3-4 minutky, tak šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, volejte, jinak počítejte i s kolonou, kdo jede aktuálně trasu mezi Černou horou a Lipůvkou. Kolona je mezi Milonicemi a za Lažany, tak ať to dobrzdíte a hlavně tady počkáte minimálně 12-13 minutek. Šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
1: Teplota nám pomaličku leze nahoru. Aktuálně vidím 14 stupňů, odpolední maxima 23 až 25 a k tomu dneska by mělo být opět slunečno.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Co nového v Brně, přátelé, co teď řeší policisté, tak velké přípravy na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který pořadatelé naplánovali na 2. října. Nejdříve mají až tisíce účastníků zavítat do Prahy a o den později i do Brna. Policisté na dohled nasadí vrtulník s termovizí, drony i pyrotechnika. Ano, policisté se chystají a o chystaném srazu nazvaném Europe Illegals Season End 2026 se dozvěděli ze sociálních sítí a podle nich se události mohou zúčastnit až tisíce upravených vozů. Nejdříve 2. října Praha, den poté Brno. Tak, 3. října tady bude veselo. Ale věřím tomu, že se to všechno zvládne bez jakýchkoliv dalších problémů. Blackpink, Lisa, ATB a za chvilku čerstvé zprávy s Petrou.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Fatboy Slim, 8:28 a 35 vteřin k tomu. Čas na čerstvé zprávy, opět s Petrou, za chvilku doprava a počasí.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji hezkou středu. Masarykova univerzita a město Brno připravují společný projekt nové základní a mateřské školy v budoucí městské čtvrti Nová Zbrojovka. Vzdělávací instituce s kapacitou 810 dětí bude fungovat jako takzvaná klinická škola. To znamená, že se na jejím chodu přímo podílí univerzita. Tištěné volební letáky zůstávají i v době digitální komunikace jedním z nejdůležitějších nástrojů politických stran a kandidátů k oslovení voličů. Do schránky je dostává 83% domácností v České republice. 3/4 příjemců si je alespoň občas přečtou. Severní Korea má docela velký jaderný arzenál. Prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, dokud on bude v Bílém domě. Severokorejského vůdce Kim Jong-una zároveň označil za svého přítele. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes od 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jak to vypadá s dopravou, omrkneme aktuálně. Pojďme se podívat, přátelé. Pozor, Černovická ulice. Je to u mostu směrem do centra, tady narazilo osobní auto do svodidel, počítejte s omezením. Taky na Hlinkách, tady vidím na křižovatce s Lipovou, došlo ke střetu osobáku a motorky. Na místě jsou policisté, provoz je tady omezený. Ještě vidím v ulici Pod Kaštany křižovatka se Šumavskou, došlo tady ke střetu osobáku a dodávky, blokovány jeden jízdní pruh. No a Jihlavská ulice křižovatka s Vídeňskou, došlo tady je havárka osobák s tramvají. Na místě policie, počítejte taky se zdržením. Já vám přeju šťastnou cestu, dneska toho máme docela hodně, co se bouraček týče. No a máme i zasekáno na dálnici D1 178. Ostrovačice ve směru na Brno. Dávejte pozor, i centru města pěkně v rudých barvách, takže zdržení všude. Pevné nervy hlavně, ať v pořádku dojedete.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty mezi 23 až 25. Má být slunečno, aktuální venku měříme teď 15 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Maty a Suvereno a Nicole tady u nás na Free Radio. 8 hodin 38 minut právě za chvilku, ale předtím ještě čerstvé kinonovinky. Janča Hubová nám prozradí, na co doporučuje vyrazit do kina. A já pro vás budu zjišťovat v brzkých minutách taky, co řešili strážníci městské policie. Počkejte si na to.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: V kinech je taky nový československý dokument ověnčený cenami Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek s vysokým hodnocením byl vyznamenán třeba cenou pro nejlepší dokument na festivalu Berlinale. Režisérka v něm zachycuje tíživou životní situaci svého bratra Davida i bratranců, které závislost na alkoholu připravila o střechu nad hlavou. Co když ale jejich problémy začaly ještě dřív? Prostřednictvím vlastních vzpomínek, oživlých fotografií i originálních animací hledá debutující filmařka odpověď na nastíněné otázky a zkoumá svůj vztah k Davidovi. Tak tohleto vysoce hodnocené drama dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato je právě teď v kinech, tak si na něho můžete zajít.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
12: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Free Radio 107

0: Český rádio 107 FM. Look at the sky. Can you see the light? It's a memory. Tohle je Double. Volej studio právě teď. One look in your eyes makes me whole again. Look at the sky. Can you see the light? It's a memory falling down the road. Dublík je tady, dvakrát po sobě, Beachback, We Are Young. Double Fríčka, Double Fríčka. A jdeme pogratulovat, nejdeme pogratulovat, někdo tady blikal a už doblikal. Tak přátelé, velká šance teď získat skvělou výhru, zážitek, 2 hodinky kulečníků v biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích a k tomu pizzu gratis. Teď to máte strašně jednoduchý, stačí jenom zavolat. Kdo pak je tam? Dobrý den. Tak prozváněč, a na toho já si teda počkám. Zobrazit historie telefonní číslo. Tak, asi se objeví někde inzerát, že se prodává levná škodovka. Dělám si srandu. Tak přátelé, dávám ještě pár vteřin. Bumdabáš k tomu, za chvilku Fragma, Tokas, Miracle. No a pokud dneska dublík nebude, ale mohl by být, vidím, že někdo volá. Kdo pak? Dobrý den.
1: Dobrý den, Pepa u telefonu,
0: Pepa.
1: Myslím, že je double.
0: Pepa chce vyrazit na Kulábra, je to tak, že ano?
1: Přesně tak.
0: A pizzu k tomu gratis. Dobrý, Pepo, já ti to věnuju, máš to u nás, moc gratuluju. Vydrž na telefonu, nemáš zač, nepokládej. Přátelé, tak nakonec jsme dublík udali, gratulujeme ještě jednou, no a zítra očekávejte double, bude tu ale asi v jiný čas.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Hrý rádio. Hrý rádio. To

0: Dragma, Tokas Miracle na Free Radio. 8 hodin 56 minut aktuálně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Máme skvělou music, tu nejnovější Aztek a DJ Koko. Za chvilku taky nová Swedish House Mafia. A dáme i Sex on the Beach od Teaspoon a k tomu čerstvé krimi zprávy. Teď pár tipů, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Hru Stížená možnost soustředění nabízí divadlo Redota 10 hodin. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. A vernisáž Cesta je pes nabízí divadlo Radost v 17 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
1: Pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně pozor, ulice Hlinky, křižovatka Lipová, došlo tady ke střetu osobáku a motorky na místě policie. Křídlovická, tady uvízlo nákladní auto pod mostem a dopravu tady řídí policie. Pozor na to. Ulice Podkaštany, křižovatka se Šumavskou, došlo tady ke střetu osobáku a dodávky. Blokovány jeden jízdní pruh. No a ještě se jdeme podívat na Černovickou. U mostu přes Svitavu směrem do centra tady narazilo auto do svodidel. Opatrně. Jihlavská, tady ještě stále probíhá rušetřování havárky osobáku a tramvaje. Neprůjezdní stále jeden jízdní pruh. Kdyby cokoliv od vás, měli byste nějaké podrobnosti, jak to vypadá například třeba na té Jihlavské, tak nám dejte vědět, prosím. Zavolat můžete na 608 37 27 07 anebo použijte naši aplikaci. Díky.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidí meteorologové, maximální odpolední teploty dnes 23 až 25. Krásně nám to stoupá, venku měříme 16 stupňů. Čtvrtek a pátek by měl být více oblačný, ale teploty zůstanou 23 až 25.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Ale Deore Omekai is my bien. Máme 12,5 minuty po deváté. Přesný čas. A jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pojďme se podívat na horkou linku. Tam se nachází Markéta Skřivánková, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Radia. V úterý večer si strážníci všimli v Křinové ulici špatně parkujícího auta. Během pořizování fotografií k němu přišel 38-letý muž, který strážníkům z vlastní iniciativy řekl, že vůz tam zaparkoval jeho strýc. Bezdůvodně se dušoval, že on auto neřídil a hlídce se dokonce svěřil, že není držitelem řidičského průkazu. Jeho chování přišlo strážníkům podezřelé. Jakmile tedy zaznamenali dopravní přestupek a mírně se vzdálili, vyrozuměli kolegu sledujícího kamery na nedaleké služebně, kterého nám může pozornili. Zároveň ho požádali o otočení kamery směrem k zaparkovanému vozidlu. Jejich dobrý úsudek se potvrdil záhy, když jim zakrátko volal, že muž, se kterým před chvílí mluvili, usedl za volant Citroenu a rozjel se směrem ke kolišti. Strážníci ho dostihli opodál. Přiznal se, že má platný zákaz řízení a připustil, že autem jezdí opakovaně. Jeho rozšířené zorničky navíc strážníkům napovídali, že by kromě toho mohl být pod vlivem drog, což následně potvrdil i provedený test. Muž je teď podezřelý ze spáchání trestného činu. Ode mě to pro dnešek vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem pěkný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Did you miss me? Tohle byl Oli Mars. My jdeme na další krimi zprávy. Tentokrát se podíváme za panem Chaloupkou, mluvčí brněnských kriminalistů. Je tu Horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Policisté v Rajhradě se zabývají případem internetového podvodu, při němž muž přišel o více než 10 000 korun. Na sociální síti reagoval na inzeráty nabízející zlaté šperky. S údajným prodávajícím se dohodl, že mu předem uhradí pouze zálohy na poštovné a balné a zbývající část, že mu doplatí formou dobírky. Poškozený proto na účet prodávajícího zaslal dvě platby v celkové výši 12 000 korun. Následně pak přebral dobírkovou zásilku, za kterou uhradil dalších 9,5 tisíce korun. Po otevření balíku však zjistil, že místo objednaných šperků balíček obsahuje pouze papírovou krabičku s malým klíčkem. Tento případ ukazuje, že ani nákup na dobírku není bez rizika. Kupující totiž může obsah zásilky zkontrolovat až po zaplacení dobírky. V případě podobného podvodu je proto důležité jednat okamžitě a věc oznámit na policii. Rychlá reakce pomůže zvýšit šanci na zajištění odeslaných finančních prostředků. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: 9.30. Opět čas na čerstvé zprávy s Petrou. Vyrážíme na ně právě teď. Nastražte uši, ať vám nic neuteče. Za chvilku doprava, kterou uděláte i vy. A zdravíme všechny, co si nainstalovali naší aplikaci a tam můžete posílat hlasovky, tím nás upozornit na nějakou dopravní komplikaci. Díky za to.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezkou středu. Lidé z brněnské metropolitní oblasti, která zahrnuje Brno a dalších více než 180 obcí, mohou prostřednictvím ankety sdělit, kde tráví volný čas, kde by chtěli bydlet nebo která místa je potřeba lépe chránit před dopady klimatické změny. Výsledkem bude pocitová mapa brněnské metropolitní oblasti. Anketa je online na webu města. Vyplňovat ji můžete do konce března příštího roku. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby by měly v následujících 3 letech růst každý rok o 2600 až 2900 korun. Po jednání se zástupci odborů to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Potvrdil tak už dříve zmiňované částky s tím, že lepší model navyšování platů se nenašel. Španělská vláda plánuje zlevnit od října litr nafty a benzínu o 20 centů, tedy o necelých 5 korun. Chce tak pomoci lidem, kteří se potýkají s prudkým růstem cen energií. Mimořádná sleva platí ve Španělsku už tento měsíc. Činí 20 centů na litr u nafty, ale pouze 5 u benzínu. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Tak jdeme omrknout, kde pak máme problémy a máme jich docela hodně. Pozor. Na Brněnsku v zastávce u Brna, je to v ulici 1. máje, bourala tady 3 osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, dávejte pozor. Koukám, v ulici Revoluční tady bourala 2 osobní vozidla, projíždějte opatrně, ještě jdeme do Tuřan, to je ta Revoluční, 2 osobní auta, pozor. Renčova bourala 2 osobní vozidla na místě policie, na Bauerové, na Hlinkách, nebo to je Hlinky vlastně, na Hlinkách, Křihvatka s Lipovou, došlo tady ke střetu osobního auta a motorky, na místě probíhají vyprošťovací práce, je tam policie, taky ještě stále pod Kaštany, křižovatka se Šumavskou, došlo tady ke střetu osobáku a dodávky. No a Černovice, Černovická ulice, je to u mostu do centra, narazilo tady osobní auto do svodidel. Jihlavská, to omrkneme, jak to vypadá na té Jihlavské, jestli tam máme ještě stále problémy. Máme tam hustý provoz, ale myslím si, že už policejní hlídka a ta dopravní nehoda celkově už by měla být odstraněna. Kdybyste náhodou jeli okolo té Jihlavské, tak nám prosím dejte vědět, jak to tam vypadá. Moc nám pomůžete. Díky moc.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme aktuálně 17 stupňů Celsia, odpolední maxima dnes 23 až 25, opět a sluníčko k tomu. Zítra více oblačnosti, čtvrtek a pátek bude zatažený. Teploty 23 až 25, v noci očekáváme teploty kolem 9-10 stupňů Celsia.

0: Kalin, Viktor Šín, Safír, 9.39, za chvilku tajemný film. Přátelé, budeme soutěžit. Co pak tu pro vás tady dneska mám? Za výhru, za uhodnutí, no jasně, opět další dva vstupy zadarmo na Hvězdárnu Brno. Kdo by chtěl vyrazit, dobře poslouchejte, za chvíli rozjíždíme naši pravidelnou soutěž. Pár minutek po 10. dopolední prozradíme první nápovědu, ty nápovědy budou celkem 4, pak budeme nadělovat dárečky. Tajemný film je tu za chvíli.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Kometa! Kometa!
4: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
5: Hey, Billy, you there?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10 7 7 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Sexy Frenchofer, rok 2001, my máme 9 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jistě víte, co nás čeká po 10. dopolední tajemný film. Těšte se na něj. A k tomu ta nejnovější muzika Galantis 1, 2, 3, 4. Hrát budou i Fastboy. A nebo Fun Factory I Wanna Be With You z roku 1995. Roman s vámi. 10. se blíží ještě 2 hodinky. Před námi tajemný film a taky Celebrity Show. Nenechte si to ujít.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Startujeme. Máme přesně 6 minutek po 10. dopolední a v tenhle ten okamžik vám jdu prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Dneska to bude složitý. Protože dneska slaví narozeniny americká herečka, která není zas tak známá. Ale v jednom filmu si myslím, že si ji můžete vybavit všichni. A proto jsem ten snímek vybral. Tak, ať to nezakecám, mám tady pro vás dnes americkou, romantickou, trošku i dramakomedii, která byla natočena přesně před 26 lety, tedy roku 2000. Tohle stačí. Tohle byla první nápověda. Za chvilku prozradím víc. Free Radio. Hudební noviny.

Charlotte, Want You Back na Free Radio. 13 minut po desáté, jdeme na nápovědu číslo 2. Dobře poslouchej ty. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tenhle ten film se objevil v amerických kinech 14. dubna roku 2000. U nás se objevil o 4 měsíce později. U nás se vysílal nebo promítal v kinech až 24. srpna roku 2000. Tento film se natáčel od 24. května roku 1999 do 18. srpna roku 1999. Točilo se v New York City, v Americe. Náklady na výrobu byly přibližně 29 milionů amerických dolarů. A celosvětově si tento snímek vydělal 59,9 milionů. A to stačí. Dvě nápovědy venku, třetí za chvilku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

je Parov Stellar a Aaron Čupa a Grandpa's Groove. 10 hodin 20 minut. Nápověda číslo 3 je připravena. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, pojďme na to. Můžu vám prozradit jednu zajímavostku, že herec, který tady hraje hlavní roli, je zároveň i režisérem tohoto snímku. A jako bonus, tak si kvůli své roli nechal obarvit vlasy na blond. Přestože jeho postava nepotřebovala, nebo nebyla změna barvy vlasů vůbec důležitá, tak se prostě nechal přebarvit, no. A v jedné drobounké roli, v malé roli, zde můžeme vidět Miloše Formana. Miloš Forman si tady střihnul v tomhle americkém snímku jednu krátkou roličku. Tohle byla nápověda číslo 3. Čtvrtou, poslední, tu si necháme po zprávách.

0: Tohle byly Fun Factory, I Wanna Be With You z roku 1995 na Free Radio. 10 hodin, 29 minut a 50 vteřin, vychází nám to parádně. Za chvilku Petra, čerstvé zprávy, ještě veliká gratulace. Dneska koukneme do kalendáře, Jeroným slaví svátek, tak všechno nejlepší.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné dopoledne. Letošního 67. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se zúčastní 1379 vystavovatelů. To je o 23 víc než loni. Zhruba polovina z nich bude zahraničních. Celkem mezi nimi budou podniky a delegace ze 39 zemí světa. Veletrhy se konají od 6. do 9. října. Ministerstvo zdravotnictví chystá pro příští rok změny v platbách za různé metody umělého oplodnění. Nově by se místo kompletní částky za IVF cyklus měly hradit jednotlivé kroky, které k oplodnění vedou. Na změnách se domluvili zástupci reprodukčních klinik se zdravotními pojišťovnami. 13-letý chlapec, kterého policie označila za útočníka z úterní tragédie na základní škole ve Staškově, měl podle svědectví žáků a učitelů minulý týden vytvořit kontroverzní obrázek. Byl na něm koncentrační tábor, do kterého umístil učitelky školy. Včera pak nožem pobodal dvě učitelky a spolužačku. 61-letá žena zraněním podlehla. Dívka je v kritickém stavu. Česká tenistka Derya Vidmanová vypadla na turnaji série WTA 1000 v Pekingu v prvním kole po porážce 3-6 a 3-6 s Marií Timofjevovou z Uzbekistánu. 23-letá hráčka zaznamenala na okruhu čtvrtou prohru za sebou.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuálně doprava v Brně a okolí. Jestli nepřibyly nějaké komplikace, vidím na Brněnsku na průjezdu Rosicemi v Brněnské ulici. Tady bourala dvě osobní auta. V Tuřanech v Revoluční ulici tady se srazily taky dvě osobní auta na místě policie. Zastávka u Brna. V ulici 1. máje tady je havárka dokonce tří osobáků. Pozor si dávejte ještě v Brně v Revoluční ulici. Tady je bouračka dvou osobních aut. No a Renčova. Tady se nám srazily taky dvě osobní auta. Dávejte na to pozor. Ještě koukneme na D1 216. kilometr od Vyškova směrem od Brna. Tady stojí porouchaný kamion, tak ať do něho nevrazíte. Jak vypadá aktuálně provoz? D2, počítejte se zdržením, jinak v centru se nám to mírně uklidnilo. Koukám se ještě na 178. kilometr, tady už taky kolony nejsou, už je to plynulejší. Kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte, my to pošleme dál.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty maximální dnes 24-25 stupňů a venku měříme krásných 21. Čtvrtek a pátek více oblačnosti, ale teploty zůstanou kolem 25.

0: Pretty Woman. A Snack Pitbull, Gabriel Ponte dohromady, Pretty Woman, za námi 10 hodin 38,5 minuty, pojďme na poslední nápovědu z tajemného filmu. Tak, říkal jsem, že to bude dneska trošku složitější. Složitější kvůli tomu, že jsem se nechal inspirovat herečkou, která dneska slaví narozeniny. Její jméno je Gina Elfman. Gina Elfman slaví dneska 55. A Gina Elfman tady hrála hlavní roli a vedle ní dva známí herci. A jeden z nich dokonce i rejža celého filmu. Asi nejznámější jméno Ben Stiller a Edward Norton. Edward Norton, Ben Stiller a Gina Elfman. Takový milostný trojuhelník. Tak jaký to byl film?
1: Tajemný film.
0: Voláme studio 790-107-107. Kdo zná správnou odpověď, tak může vyhrát dva lupeny na Hvězdárnu Brno. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Ahoj, tady Evča.
0: Evča. Ahoj Evi, jak se máme?
2: Jo, dobře.
0: Dobře, tak pojďme se mít ještě lépe s lupenami na Hvězdárnu. Pojď nám prozradit, jaký jsme to dneska hledali tajemný film.
2: Rabín, kněz a krásná blondýna.
0: Rabín, kněz a krásná blondýna. Ano!
2: To jsem ráda.
0: Evča, gratulujem, Evči.
2: Jo.
0: S kým vyrazíš?
2: Vezmu bráchu. On tam chtěl jít.
0: Jasně, tak si to užijte, dva lupeny jsou tvoje. A moc gratuluji, ještě jednou vydrž na telefonu, nepokládej.
2: Ano.
0: Rabín, kněz a krásná blondýna. To byl dnešní tajemný film.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Free Radio 107 FM 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno

0: Gary Halliwell, It's Raining Man, rok 2001. Máme 10 hodin 55 minut a pokračujeme.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Lenz a Valery Taura za chvílec. Hrát bude taky Marlon Hofstadt. Nebo Despina Mandy Opa Opa. A k tomu celebritky. Dneska zahraniční. Obě dvě. Počkejte si na to.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Free Radio 107.

0: Florida. Good feeling.
1: Good feeling. Florida. Máme 8 minut po 11. Za kým půjdeme dneska? Za princem Harrym. Ano, dodržel slib a riskoval přitom vlastní život. Co udělal? To vám prozradím za chviličku. A mrkneme taky na tvrdou ránu, kterou dostal Brad Pitt opět. Co se děje u Pittu, respektive u Brada Pitta, to se dozvíte v brzkých minutách. Celebrity show tady u nás na Free Radio. Teď si poslechněte novinky, za chvilku i Griffin.
2: Free Radio, hudební novinky.

0: Sigala a Michael Jackson. Easy Love.
1: Easy Love, Sigala. 17,5 minuty po 11. Jdeme na celebritky.
2: Celebrity show. Celebrity show. Na Free Radio.
1: Přátelé, princ Harry splnil slib, který dal kdysi válečnému veteránovi Edovi Marshallovi. Vévoda ze Sussexu se skočil padákem nad letištěm nedaleko kanadského Toronta a po bezpečném přistání okamžitě zavolal svou manželce Meghan a oznámil jí, že je v pořádku. Princ Harry se k odvážnému kroku zavázal po setkání s Edem Marshallem, veteránem druhé světové války. Ten si svůj vlastní seskok padákem zopakoval loni při příležitosti svých stých narozenin. Harry mu tehdy slíbil, že se k podobné výzvě také odhodlá. Samozřejmě seskok měl charitativní účel a dodržel slib. Harry hopl z letadla. A dobře to dopadlo. Tak to je krásná práce. Tak chválíme, tleskáme. Za chvilku za Bradem Pittem. Buďte s námi.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Despina Vandy, opa opa, 11 hodin 29,5 minutky, čas opět mrknout, co je nového, čerstvé zprávy s Petrou jsou tady.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. V Dietrichštejnském paláci je ode dneška k vidění výstava Slovácko sa búří, která přiblíží neklidné období na jihovýchodní Moravě při vzniku Československa. Její součástí je databáze vojáků Slovácké brigády, ve které návštěvníci mohou vyhledat své předky. Žáci třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy zhruba 300 tisíc dětí. Poslední zářijový den v Tokiu prší a stejně tak tomu bylo v celém měsíci. Celková série dnů s deštěm v japonském hlavním městě trvá už rekordních 35 dnů. Mohou za to zejména tajfuny, kterých je letos v Tichém oceánu hodně. Vlhké počasí má dopad na sklizeň. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezonu. 34letá hráčka uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak, aktuálně koukám, jak to vypadá. Přátelé, vidím ještě stále v Revoluční ulici Tuřany. Tady vidím havárku dvou osobáků, probíhá tady došetřování a ještě se šetří dopravní nehoda v Rosicích, Brněnské ulici, taky dva osobáci tady. Jinak provoz v Brně, v centru, jakž tak plynulý, občas drobné zdržení, ale už je přece jenom poznat, že se blíží pravé poledne. Na D2 kolona od exitu 3 od Chrlic od Olympie. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 22 stupňů venku, ukazuje teploměr, odpoledne 24, 26. Tak nějak by se to mohlo pohybovat. Zítra 23 až 25 a takhle vysoké teploty by měly vydržet minimálně do příštího týdne, do úterka.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fíradu.
1: Brad Pitt, přátelé. Tak slavné příjmení Pitt by si možná mnozí rádi napsali na dveře. Ovšem děti slavného herce Brada Pitta se ho jeden po druhým zbavují. Nejnověji ho ze svého jména úředně odstranila 21-letá Zahara, která se nyní oficiálně jmenuje Zahara Marley Jolie. Soud v Kalifornii její žádost schválil v pondělí 28. září a proti změně nikdo nevznesl námitku. A tak bylo příjmení Pitt z jejího jména definitivně vyškrtnuto. Jenomže Brad Pitt má 6 dětí, pokud se nepletu. No a dcera Zahara je už třetím ze 6 sourozenců, kteří se otcova příjmení úředně vzdali. Před ní tak učinili Maddox a Shiloh. Pittovo jméno navíc nemusí zmizet naposledy, protože o změnu požádala také 18-letá Vivian a její soudní jednání je naplánováno na listopad. Tam to není moc dobrý v jejich rodině. Pitt a Angelina, že jo, se rozešli roku 2016. Bouřlivý rozchod dokončili až koncem roku 2024. Tak, to je nemilé, no, ale co se dá dělat? 11.40, my pokračujeme s příjemnými informacemi a taky novou muzikou. DJ Antoine, to bude za chvilku Eiffel 65 a nebo DJ Sash. Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: akce i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
16: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Ekvador. Petra tady bojuje se sluchátkama, co se děje, čověče?
1: Už slyším, už je to dobrý. Zdravím všechny posluchače.
0: Ahoj. A musíme pozdravit taky Zdeňka.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: On je na telefonu. Ahoj, nazdar, ahoj. Tak ještě jednou, to řekni, protože ještě jsem byl vytažený venku, víš.
3: Tak ahoj Petro, ahoj Romane.
0: Ahoj Zdeňku. Máme se, dobrý, pohoda.
3: Jo.
0: Tak to rád slyším. Prosím tě, Zdeňku, ty jsi náš pravidelný posluchač a volající do bankovky. Ty by si to měl hezky zleva doprava nám to tady odmrskat levou zadní. Tak, o co jde? Ty nám prozradíš sériové číslo té bankovky, jedná se o 5 litr a pokud nám prozradíš všech 6 čísel, my ti ten 5 litr dáme. Může být?
3: Správně.
0: Správně. Tak, pojďme na první číslo. Jaké je na té bankovce?
3: 0.
0: 0. Tam je. Druhé číslo je které, prosím?
3: 7.
0: 7. Tak je tam taky. Na třetí pozici?
3: 9.
0: 9. Je tam 9, to je samý potlesk. Tak.
1: Čtvrtá pozice.
3: 0.
0: 0. Tam opravdu je. Tak. A
3: jednička.
0: Ty seš nedočkavej, že to je dobře. Pátá pozice, jednička. Tak,
1: teď
0: ta
1: ti
0: bankovka,
1: držíme teda palce.
0: Ta bankovka má 6 čísel.
1: Jestli je tvoje, musíš znát i to poslední. Hmm.
0: Tak.
3: Tak pětka.
1: Tak co, Romču, pětka. Je tam pětka?
0: Pětka, tam...
3: Ne,
0: pětku ne. Já jsem v tom nevině. Zdeny, díky za tvůj tip, měj se krásně, ahoj, čau.
3: Tady taky, čau.
0: Čauky. Tak to nevyšlo, co se dá dělat?
1: Tak to vyjde příště.
0: Vyjde to příště.
1: A budeme optimisté.
0: My hledáme bankovku od rána do večera, takže velká pravděpodobnost, že dneska ještě hledat budeme.
2: Ztracená bankovka Free Radio. Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: A nebudeme mrknout taky na hity, co nás čekají, ale to už tu bude Peťa, Hoty Fruity, Katsai. Rád bude taky Eben a v neposlední řadě Madonna. Jsme u té Madony, já jsem teďka před víkendem v pátek s kamarádem Mirkem, hráli jsme v bosonohách retro party. Čučel jsem jako puk, neskutečná atmosféra, lidi normálně přijížděli. Tam přijel frajer normálně v Tesle.
1: No.
0: Přijela Tesla a z té Tesly vyskákali převlečení Boniem.
1: Ježiš, to je hezký.
0: Mazec. A my jsme právě Madonou začínali. Já se schválně podívám, jestli ji tady máme, Madonna. A normálně Madonna.
1: No a začínali jste Madonou.
0: A normálně spustili jsme tam tady tuhle. Like a prayer, ne? Od začátku. No. Hele, a můžu ti říct, že v bosonohách klobouk dolů.
1: Tam se paří, jo.
0: Tam se paří. Protože od první písničky, od tady té Madony, Like a prayer, tancovali až do jedné do rána. Neskutečně. Zdravíme bosonohy, byli jste úžasní. Teď Peťa, přátelé, a dopolední vysílání. Pravé poledne startuje za 2 minutky. Dobrou chuť.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ellen Walker a Benedetta Careta na Free Radio po 12. V tuhle chvíli už s vámi ve studiu já, Peťa Hlávková. Jeronýmové, ti mají dneska svátek. Chlapi, přejem všechno nejlepší. Brněnské Mahenovo divadlo čeká velká oprava za miliardy, jinak by prý muselo skončit. Tak víc o tom za okamžik, teď už přehled novinek. Free Radio.

0: Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce asi za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a také zastaralému vybavení. Budova Mahenova divadla byla dokončena roku 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením. V Mahence se průběžně pracuje na památkové obnově, která letos vyvrcholí dokončením obnovy fasády. Došlo také k opravě interiéru a částečné obnově střešního pláště. Teď už kace na Free Radio, za chvíli zprávy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Up na Free Radio, jdem na další muziku. Čeká vás už za chvíli DJ D'Agostino, Marnek a Lukanoj. Také zazní Georda Silva. Nebo Remedy a Jessica Julian na Frýčku. Teď už zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezkou středu. Vědci z Brna vyvinuli speciální mikrovlákna s oxidem zinečnatým, která v laboratorních testech dokázala omezit bakterie spojené se vznikem akné. Z materiálu by jednou mohly vzniknout například pleťové masky nebo náplasti. Výzkum je zatím ve fázi laboratorních testů. Porodnost se snižuje a odborníci varují, že v následujících letech to bude obrovský problém. Vláda přemýšlí, jak tento trend zvrátit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky bude reálně debatovat o tom, jestli neodpustit daně rodičům 3 a více dětí. Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi. Po dobu 12 let se zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která od roku 2014 po určitou dobu ovládala rozsáhlá území v Iráku a v Sýrii. Nejlepší český bojovník MMA Jiří Procházka se představí v dalším souboji organizace UFC, a to 21. listopadu v Dauhá. Jeho soupeřem bude dosud neporažený Novozélanďan Sterling. 33-letému Procházkovi, který v červnu 2022 získal jako první Čech v UFC titul v polotěžké váze, patří třetí místo v žebříčku, vyzývateli Sterlingovi sedmé.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omeknout silnice, nikde se nebourá, což je samozřejmě dobře, ale postojíte si na dálnici D1, konkrétně od Troubska až po 196. kilometr, potom dálnice D2 od 3. kilometru ve směru na Brno nám stojí. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naše dopravní linku, my to pošlem dál.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 30 27 Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 21 stupňů aktuálně měříme tady v centru města Brna. Po celý den nás čeká slunečné počasí a takovéhle počasí nás čeká i zítra.

0: Rádio, Free Rádio, novinky v kinech.
1: Jaké novinky máme v kinech, to ví naše Janča Houbová.
2: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Proč bychom se nezabili. Snímek navazuje na tradici českých vesnických komedií. Zavádí nás do vesnice Rozumov, kde se každý každému do talíře dívá a sousedské naschvály se dědí z generace na generaci. Už léta je navíc komunita rozdělená sporem mezi rodinou Šmrhových a Průšových. Ale jak už to tak bývá, Karel a Marie, děti ze znesvářených rodin, se tajně milují. Prostě taková Romeo a Julie po česku, dalo by se říct. Po dalším incidentu přijme Marie nabídku účinkovat v reality show Svatba na slepo a rozpoutá tím nečekaný koloběh událostí. Jak tahle vesnická taškařice dopadne, to se dozvíte v kině na komedii Proč bychom se nezabili.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Free Radio 107 FM.

0: they together. I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Vašková muzika na Free Radio za námi, máme přesně 12 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná, jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na další muziku, za chvíli už Rigard. Dáme se i novinku z naší hitparády Top 107, o kterou se postarají Chris Cross, Amsterdam a Willy Williams. A zní Robin Schulz a Waterman.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Večer, jak jim na Free Radio po 13. hodině už za chvíli budu mít na vlně 107 FM mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou, která vám prozradí, co museli strážníci řešit v Brně, tak si to nenechte ujít. Teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.
2: To

0: Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM mám mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou, která vám prozradí, co strážnice museli řešit.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Rádia. V úterý večer si strážníci všimli v Křinové ulici špatně parkujícího auta. Během pořizování fotografií k němu přišel 38letý muž, který strážníkům z vlastní iniciativy řekl, že vůz tam zaparkoval jeho strýc. Bezdůvodně se dušoval, že on auto neřídil a hlídce se dokonce svěřil, že není držitelem řidičského průkazu. Jeho chování přišlo strážníkům podezřelé. Jakmile tedy zaznamenali dopravní přestupek a mírně se vzdálili, vyrozuměli kolegu sledujícího kamery na nedaleké služebně, kterého na muže upozornili. Zároveň ho požádali o otočení kamery směrem k zaparkovanému vozidlu. Jejich dobrý úsudek se potvrdil záhy, když jim zakrátko volal, že muž, se kterým před chvílí mluvili, usedl za volant Citroenu a rozjel se směrem ke kolišti. Strážníci ho dostihli opodál. Přiznal se, že má platný zákaz řízení a připustil, že autem jezdí opakovaně. Jeho rozšířené zorničky navíc strážníkům napovídali, že by kromě toho mohl být pod vlivem drog, což následně potvrdil i provedený test. Muž je teď podezřelý ze spáchání trestného činu. Ode mě je to pro dnešek vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem pěkný den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Rek Prec na Free Radio, jdeme na dalo začí muziku. Zazní Rehab, Mustafa, Hyperman a Rinny. Tak je Cheats Codes a Ikona Pop. Nebo Beachback a Sound Factory za chvíli zprávy s Peťou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké odpoledne. Společnost Staresport připravila u příležitosti Mezinárodního dne seniorů speciální nabídku pohybu, odpočinku a relaxace. Zítra budou mít všichni návštěvníci ve věku 65 let a více vstup zdarma na vybraná sportoviště a bez dalších poplatků budou moci využít také připravené lekce a doprovodný program. Do akce se zapojí akvapark Kohoutovice, bazény Lužánky a lázeňské a relaxační centrum Rašínova. Obchodní řetězec Albert stáhl z prodeje jednu šarži strouhaného Ejdemu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole zjistila, že je ve výrobku plíseň. Jedná se o 45% Ejdem šumavský strouhaný o hmotnosti 100 gramů s datem minimální trvanlivosti 21. listopadu 2026. Zákazníci, kteří si sýr zakoupili, ho mohou vrátit v kterékoliv prodejně Albert a dostanou zpět peníze. Severní Korea má docela velký jaderný arzenál. Prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že bude všechno v pořádku, dokud on bude v Bílém domě. Severokorejského vůdce Kim Jong-una zároveň označil za svého přítele. Česká tenistka Darja Vidmanová vypadla na turnaji série WTA 1000 v Pekingu v prvním kole po porážce 3-6 a 3-6 s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. 23-letá hráčka zaznamenala na okruhu čtvrtou prohru za sebou.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jezdí se bez nehod, trošku si postojíte v koloně od Ostopovic ve směru na Brno, také na D2 ve směru na Brno od 3. kilometru. Vypadá to, že je to vše, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, volejte naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V Brně máme 22 stupňů, svítí nám tam sluníčko. Zítra bude svítit po celý den sluníčko a teploty se vyšplhají na 24 stupňů.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Do Brna se hledá všeobecná sestra s nástupním mzdou od 35 tisíc. Požadují hlavně očkování na hepatitidu B. Bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty s demencí pro vás bude výhodou a bude pro vás výhodou i praxe. Zaměstnanecké výhody jsou osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity, také dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání a domácké prostředí. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Hledá se také hlavní účetní, náplní práce je komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnou legislativou. Zpracování účetních závěrek, účetních výkazů a podkladů pro zřizovatele, kompletní vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců, účtování přijatých a vydaných faktur, pokladny, bankovních výpisů a evidence majetku, inventarizace majetku a finanční vypořádání, také platové zařazení dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a výhodou budou zkušenosti s účtováním příspěvkových organizací a vaše mzda se bude také odvíjet od délky praxe. Zaměstnanecké výhody jsou osobní ohodnocení, stravenky a 5 týdnů dovolené. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio. B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva. Hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Technologie naživo, biznis osobně.

0: ASV 2026.
1: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio fandí brněnské kometě.
1: A brněnské kometě určitě fandí i Adam, který se mi dovolal. Adame, krásné odpoledne přeji.
2: Tak já přeju krásné odpoledne, i tobě samozřejmě přeju lístkařům.
1: Ty jsi říkal, že rád chodíš na kometu, že ty lístky padly na úrodnou půdu, je tak?
2: Je to tak, jako vždycky, když je možnost, samozřejmě, jako bežně to jde, ale pokud je, tak já většinou s někým zajdu, vezmu někoho z rodiny nebo kamošů a jdu si pořádě užít.
1: A určitě si to užiješ, máš totiž od nás dva vstupy na kometu, která bude hrát proti Mladé Boleslavi. A to už tento pátek 2. října od 18 hodin. S kým teda vyrazíš?
2: Asi vezmu z trejdu, jelikož krása už je, ten má lístky zajištěný vlastně od školy, ale já žádný nemám, tak si říkám, že si uděláme takovou rodinnou akci a díky tomu, že tady se nepodařilo domů, tak si myslím, že to bude paráda.
1: Super, a budeš fandit kometě z plná hrdla?
2: Tak já teda teďka jsem úsa, tady nechci nějak řvát.
1: Rozumím. Tak já ti to...
2: rozhodně většinou přicházím o zlosti.
1: Dobrá, já ti budu věřit, tak prosím tě, lístky jsou tvoje, vydrž mi na lince. A pro vás ostatní teď už Florfilápí můdy. Miluje.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM. See me in the club.

0: Freud na Free Radio, máme 13 hodin a 54 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika je přichystaná, budou to Pitbull a Doja Cat. Takže se k vaším uším chystají Robin Schulz a Ilzy. Nebo David Guetta a Lok.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. Podnikání.

0: není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Za chvíli na Fríčko startují tipy, kam se dá vyrazit, a já už vám jeden posílám právě teď.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Z mrtvého domu nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

Robin Schulze, Ilze na Free Radio po 14. hodině startují tipy, kam se dá vyrazit. A já už vás za chvíli pozvu na pohádkové kostýmy z tvorby Zdeňka Trošky. Nenechte si to ujít, teď přehled novinek. Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Máte jedinečnou možnost prohlédnout si kostýmy z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Svou sbírku filmových kostýmů zpřístupní Fundo Studia Barrandov a všichni milovníci pohádek se mohou těšit na kostýmy ze 6 titulů. O princezně Jasněnce a létajícím šivci, princezna Zemna 1-2, z pekla štěstí 1-2, nejkrásnější hádanka a také třeba i na dva nejznámější kostýmy z veleúspěšné trilogie Slunce Seno. Projekt navazuje na úspěšnou výstavu Princezny a hrdinové a koná se v Letohrádku Mitrovských až do 22. listopadu. Teď už kace.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pharrell, There Are The Stars, roku 95. Jdeme na muziku. Už za chvíli zazní Hugel a Alternate. Budou tu i skutři. Zamíříme do Polska i za Sýbulem, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Hezké odpoledne. Gastronabídku na Rulerově nábřeží podél Svratky doplnila nová kavárna. Vznikla v původně provozním objektu, který radnice městské části Brno-Střed musela pro tyto účely dát upravit. Podnik s názvem Náplavka kafe bude otevřený celoročně a nabídne snídaně, obědy i večerní posezení nad řekou. Pondělí 5. října se lidé v 17 hodin a 11 minut sejdou na Moravském náměstí u Sochy Jošta, aby vyzvali k zapsání Václava Havla na seznam národních památek. Akce se uskuteční u příležitosti nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta. Na shromáždění bude slavnostně spuštěna petice adresovaná vládě České republiky, bude se číst z textů Václava Havla a zazní několik proslovů. Policie případ červencového střetu dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku prověřuje pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Dopustit se ho mohl řidič jednoho z autobusů tím, že nedal přednost v jízdě druhému. Při nehodě se zranilo 47 lidí. Čeští fotbalisté do 21 let před sebou mají klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes od 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Boženy Němcové srazila tramvaj chodce. Tady počítejte s omezením a kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů máme v Brně i zítra. Očekávejte nejvyšší denní teploty kolem 23, 24 stupňů a i zítra po celý den bude svítit sluníčko.

0: song. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Ladíte vlnu 107 FM a dneska se v Dichtenštejnském paláci otevírá výstava Slovácko sa bůří, neklidná léta 1918 až 1920 na rozcestí střední Evropy. Přiblíží méně známou stránku období po první světové válce a příběhy lidí, které zasáhly tehdejší nepokoje, násilí a společenské změny. Představí se zde i databáze vojáků Slovácké brigády a návštěvníci si na ní budou moci vyhledat vojenskou službu svých předků. Databáze bude po zahájení výstavy pak dostupná i na stránkách Moravského muzea. Teď další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: už mám tady taky podporu svého druhého kolegy a to je Lukáš Bartl, kterému přeji krásné odpoledne a popřejeme krásné odpoledne ještě i Zdeňkovi. Zdeňku, čau!
1: Ahoj!
0: Pokud jsi právoplatný majitel bankovky, kterou hledáme, musíš znát její sériové číslo zleva doprava. Jsi nervózní?

0: No, jdem na to.
1: Jo. A jsi nervózní nebo jsi v pohodě, jsi v klidu?
0: V klidu.
1: Jo, tak jo, tak v klidu mi řekni to první číslo.
0: Nula.
1: Nula. Pojď ještě na větší klídek, mi řekni to druhý.
0: Sedm.
1: Je to tam. Třetí. Co jsi říkal?
0: Devítka.
1: Devítka. Je tam. Jsem tě přeslechla, víš? Čtvrtá pozice, co tam je?
0: Nula.
1: Je tam. Páté číslo máme taky venku, tak se zeptám, znáš ho?
2: Zdenku?
0: Jednička.
1: Máme ho venku, Zdenku, ano. jednička tam je.
2: Ano, tak teď už jsem byla nervózní a pokud je Zdenek pořád v klidu a Petra taky, tak já začínám být nesvůj.
1: Tak jo. Zdenku, jaké je to poslední číslo na bankovce, kterou dnes hledáme?
0: Tak zkusím osmičku.
1: Osmička. Máš k osmičce nějaký zvláštní vztah?
0: Vůbec žádnej.
1: Jenom tě tak napadla, jo?
0: No, myslím nebyla.
1: A osmička tam není, kámo. Nevadí, i tak děkujeme za zavolání. Měj se krásně.
2: Ahoj.
1: Čau. Máme 14 hodin 57 minut. Ještě to nepadlo.
3: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novin.

máme tu pokračování odpolední Free Party. Krásné odpoledne, 7 minutek po 15. hodině přeje ze studia Free Rádia moje maličkost a zároveň vás zdraví Lukáš Bartl. Doufám, že se máte dneska dobře. V odpolední Free Party budeme pokračovat ve stejném rytmu, zkrátka v pohodě, s dobrou muzikou a taky se spoustou zábavy a se spoustou zajímavostí. To všechno je pro vás připraveno. Za pár okamžiků už věci jako třeba Loser nebo Frajer, potom Chytřejší než rádio, covery a remixy a zkrátka takové ty zábavné prvky, na které jste zvyklí v odpolední Free Party. Z muziky se o nás postarají Duke Dumont s novinkou Ain't No Game, k tomu bude Minelli Bagabu a chystám taky německou produkci, která se jmenuje Medicine. Doufám, že nepotřebujete aktuálně medicínu. Já jsem včera prolíval celé hrdlo horkým čajem, medíček a různý další cucátka a věci, aby to dneska šlapalo trošku víc ty hlasivky, než jsme měli včera v éteru, ale ještě to pořád není stoprocentní. Tak ať to dlouho neobkecávám, já tady ve studiu, tak do éteru posílám tu čistokrevnou německou medicínu v podání Perfect Pitch a taky Roko. To je muzika, která je připravená právě teď na 107 FM a všem fríčkařům přejeme krásné odpoledne. Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: Další velká událost, nebo velká událost, malá událost, ale s velkými rozměry se udála v jednom čínském městě. Nejen čínskou veřejnost totiž pobavily záběry z bezpečnostní kamery v čínském městě Wenteng, které leží na východočínské provincii Shantung. Pocházejí záběry z 18. září a je na nich vidět bílý vůz, který se snaží zaparkovat, ale místo toho sjede přímo po úzkém schodišti do podzemí. Docela nepříjemná věc. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste jakoby zajeli autem někam, kam se nechtěli, ať už je to schodiště, rybníček nebo cokoliv, co vede dolů, tak je to velmi nepříjemná situace. Z videa, které zprostředkovala agentura AP, se navíc zdá, že dáma za volantem cíleně, jakoby, že se snaží schodiště trefit. Později to taky sama potvrdila. Když viděla rovné linie na zemi, myslela si totiž, že jde o vyznačené místo na ploše určené přímo k parkování. A auto se po sjetí několika schodů zaklíčilo a výsledkem byl poškozený podvozek i z karoserií. Za asistence dopravní policie pak muselo být vytaženo a odtaženo, řidička naštěstí vyvázla bez zranění. Jistou kompilaci však představoval také úzký prostor schodiště, protože se z auta nedalo standardně vystoupit. Žena to však nakonec zvládla přes zavazadlový prostor, no a vylezla takzvaně pátými dveřmi. Celá situace na videu, video docela vtipné, no ale dneska v rubrice frajer nebo loser, jak byste to řešili, co byste jakoby dělali? Vemte si, že najdete někam, kde si myslíte, že je parkovací místo a najednou bombas schody. Nevím, jestli paní měla úplně oči v pořádku, protože přece, když jsou před váma schody nebo někam nevidíte, tak tam přece raději nenajíždíte. Buďte opatrní, ať už parkujete kdekoliv a po cestě laďte Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Malý prcek, malé dítě a tohle se hrálo ve všech rádích. Ano, Fun Factory, rok 1995 a Petarda Celebration. Kdo by neměl rád Fun Factory? Čas 15.29, za minutku tedy půl čtvrté. Připravené jsou informace z dopravy, informace o počasí a k tomu samozřejmě i další muzika. Ta je připravená vždycky. Free Radio 107 FM za okamžik posílám do éteru například hity jako Dale Dale, Mark Korn. Připravené také Karol G a Tiesto, Contigo. A připravená je taky Swedish House Mafia. Příjemný poslech a hezké odpoledne přeje Free Radio, teď už ale rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Velmi silný provoz a komplikace očekávajte aktuálně na Vídeňské a v okolí Vídeňské. Sám jsem to jel zhruba před 30 minutkama, je to docela komplikace. Sjezd z Rajhradu na Vídeňskou, Vídeňská ulice, je tam přerušovaná kolona a ty největší komplikace očekávejte před sjezdem na dálnici D1. Tam se to v těch třech průzích tak jako mydlí, je tam prosím vás kolona. Někdo přejíždí právě z toho středního do levýho, někdo přejíždí ze středního do pravýho. Někteří zjišťují, že to je v pravém moc pomalé, tak se vrací zpátky do levého. Je to katastrofa, abych to řekl na rovinu. Takže opatrně dneska, pokud jdete na Vídeňské ulici, jakýmkoliv směrem a odkudkoliv na Vídeňské, zkrátka opatrně. Další komplikace a kolony očekávejte na Jilavské. Vidím tady taky velmi silný provoz na jihu Brna, klasika odpoledne, že jo, takže Hlinky, Poříčí, Zvonařská, Hladíková opuštěná, k tomu to navazuje hezky přes Dornych. Kolona se protáhne až na Křenovou ulici a taky na Koliště. Lidická směrem do centra, ztráta klidně okolo 5 minut. Další komplikace na Sportovní, je to vlivem té situace a vlivem uzavírky na Drobného ulici, takže na úrovni Růžánek, Sportovní, Drobného tady očekávejte také silný provoz. No a k tomu ještě další kolona, která vás trápí na Gajdošové, Táborské, Žarožické a Jedovnické ulici. Všude jezděte, prosím vás, s nějakým časovým náskokem, protože aktuálně vás Brno zdrží docela dost. Dlouhá kolona na Knínské ulici, tam s tím 100% počítejte. Teď se podíváme ještě rychle na překážky. Brno, Horní Heršpice, Sokolova ulice, je to ve směru na Bohunice, poblíž nádraží bourala 3 osobní auta, nehoda je se zraněním a s únikem paliva. Počítejte se zdržením v kolonách. Další komplikace dálnice D1, 194. kilometr u Brna, je to ve směru na Vyškov. Tady bouralo osobní auto s kamionem, počítejte s tvorbou kolon a s dalším zdržením. A poslední zpráva z dopravy Brno Palackého třída na křižovatce s ulicí Boženy Němcové. Tady srazila tramvaj chodce, počítejte s omezením provozu a také s řešením té dopravní nehody. Komplikací a kolon máme docela dost, takže ještě jednou ze studia Free Radia šťastnou cestu a hlavně bezpečný dojezd. Pokud máte další informace, volejte dopravní linku nebo využijte aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno aktuálně mezi 24 a 25 stupni, krásné odpoledne nás čeká až do 18. hodiny, potom budou teploty okolo 21 stupňů. Západ sluníčka, ten máme dneska podle meteorologů 18.35, takže už 5 minutek po půl sedmé zapadne slunce, no a potom budou teploty hezky pozvolna dolů až na noční teploty, které se budou pohybovat pouze okolo 12 stupňů Celsia. Zítra počasí velmi podobné tomu dnešnímu, dopoledne slunečno, odpoledne více oblačnosti, teplotní maxima 22 až 25 stupňů a zítřejší noční teploty v Brně opět okolo 13 stupňů. A teď už zvesela pokračování odpolední Free Party. Free Radio, Mark Korn a Semitu.

0: kasino.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
2: Určitě si vzpomínáte, že jste někdy někomu řekli, já bych chtěla zkousnět, hlavně v noci. Jako ano, tak tohle je přímo z písničky, ale myslel jsem tu první část, já bych chtěla zkous papala, nebo já bych chtěla zkousnědla, tohle z toho, a tak dále, a tak dále. Přitom pozor, jo, kanibalismus jakoby mezi druhy v přírodě není vůbec jakoby neznámá věc. Je toho hnedka několik. Příběh kudlanky nábožné zná asi úplně každý. Používá se to často, používá se to v komediích, ve filmech, ve fórech, že jo, seš jako kudlanka a tak dále, a tak dále. Ale pojďme se podívat na ty. Ještě před kudlankou na ty další druhy, protože konzumace těch tělesných schránek příslušníků vlastního druhu nepředstavuje v přírodě nic neobvyklého a nic nenormálního. U nás jako samozřejmě docela věc, kterou jakoby běžně neděláme, pokud nejsme kanibali. Například víme, že lev po ovládnutí nové smečky zabije a sežere mláďata svého předchůdce. Samice tak mohou rychleji zabřeznout a povít nastupujícímu vůdci jeho potomky. Občas se k tomuto uchylují i tygři. Ještě pozoruhodnější je nitroděložní kanibalismus. To, když jsem jakoby četl, prosím vás, a tady musím říkat jako slumit muziku, to, když jsem četl poprvé, tak jsem si říkal, že si někdo dělá srandu. Jo, vemte si, co ty slova znamenají vedle sebe. Nitroděložní kanibalismus. To je dost jako... Doufám, že nebudou mít po dnešní odpolední free party děti noční můry, ale je to zkrátka v bříšku, takže to nikdo nevidí. Nitroděložní kanibalismus existuje u některých žraloků. V jejichž případě se sourozenci navzájem pojídají už v útrobách matky. To je jako jízda. Už v útrobách matky si jdou prostě do pokrku a dávají si to prostě sežrat navzájem. Sourozenci, tak abyste věděli, jak je to třeba u lvů, tygrů nebo žraloků, no a teď jasně, asi nejznámější, leč poněkud zveličený příklad kanibalského chování nabízejí právě kudlanky. Samičky zmíněného hmyzu se totiž do pojídání partnerů někdy pouštějí rovnou při páření. Zas, ona už jako přitom, už... Ho, papa, to je jízda, to je jako velká jízda. Jdeme dál. Žrát je přitom začínají od hlavy, no ten konec to vás jako úplně rozbije. Žrát je přitom začínají od hlavy, což nijak neovlivní výkon partnera a úspěšné dokončení kopulace. Z těla samce pak nastávající matka získá vydatnou porci živin, která jí pomůže překlenout náročné období v tom těhotenství. Tak přátelé, takhle je to v přírodě. Zaplať pán Bůh, že to máme, jak to máme.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Bray.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Odpolední Free Party nejen v éteru, ale také na Facebooku. Čekáme tě na facebook.com/freeradio.

0: taky Armin van Buuren na Free Radio 107 FM v rámci odpolední Free Party. Máme 15. hodinu 50. minutku a pokud vás zajímá, co nového v kinech, jsou to kinonovinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Dobrodružné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny je právě teď v kinech. Film ukazuje, že vzájemná důvěra se stává klíčem k přežití. Jeho hlavním hrdinou je válečný veterán

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: skladba sama je Magic. Pokud hlasujete do hitparády 107 a Fríčka, aktuálně je tato pecka na 6. pozici, ano, pod italskou vlajkou Christian Marky a Soloja, 6. místo hitparády. Čas 15 hodin 59 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Teď už připravená další muzika pro všechny fríčkaře, pro všechny, co ladíte 107 FM, freeradio.cz a nebo rovnou posloucháte přes naši aplikaci. Zdravíme všechny posluchače. Připravená je další ochutávka z Itálie. Po italské produkci Christian Marky, Solo a Summer is Magic jsou připraveni The Colors. Un ragazzo, una ragazza. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi... Na přelomu 16. hodiny taky Talk Dirty a Jason Derulo. Talk Dirty to me. Nebo kanadská spolupráce Torture of the Heart. Dubs a Nelly Furtado. Za 10 vteřin 16 hodin od mikrofonu zdraví Lukin a všem na 107 FM přeju krásné odpoledne.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Krásné odpoledne, opravdu krásné, když se podíváte na tu oblohu, blankitná moc a k tomu sluníčko, takže doufám, že si užíváte příjemných 25 stupňů, které aktuálně máme v Brně. 6,5 minuty po 16. hodině pokračování odpolední free party. Já už jsem malinko prozradil, že chystám kanadskou spolupráci Dubs a Nelly Furtado, tedy Torture of the Heart, a to je právě skladba, kterou máme přímo před sebou. Hned na to navážou Italo Brothers a bude i Calvin Harris se skladbou My Way. No a way, jakoby cesta, to je právě dneska trošku komplikace. I když je počasí nádhera, tak to odpoledne nám malinko komplikuje doprava, tak ať už dneska míříte kamkoliv, tak se zkuste vyhnout těm hlavním tahům, anebo počkejte, až odpolední špička úplně uvadne. Samozřejmě, že to nejde v každé situaci. Máte určité povinnosti, máte pracovní záležitosti a je potřeba se dostat z místa A do místa B. Každopádně po cestě Lakte Free Radio přinášíme pravidelné informace z dopravy. Pokud něco opravdu vážného, tak přinášíme informace okamžitě. Teď ale zpátky do odpolední free party. Muzika je připravená a já už chystám taky další prvek, a to jsou covery a remixy. Free Radio. Hudební

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Hezké odpoledne, skvělou náladu a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. 17, teď už skoro 18 minut po čtvrté odpolední, no a my se podíváme na dnešní kavry a remixy. Nebude to lehké. Bude to dneska takový, řekl bych, remixovací oříšek. Chtěl jsem říct překladatelský oříšek, ale nebudeme nic překládat, budeme remixovat. Jedná se totiž o celkem mladý a celkem celosvětově úspěšný megahit s názvem Apathy. Tohle je skladba, která obletěla svět s velkým úspěchem, ať už úspěch Rose, Bruno Marse. Kompletně celá tato věc je velmi kladně hodnocená taky hudebními kritiky a tak dále a tak dále. A my si dáme dneska jakoby v kavrech a remixech remix této skladby, kde bude taková malá změna oproti normální verzi, kdy vlastně na konci vám říkám a prozradím vždycky, kdo tu skladbu dělal a kdo tu skladbu remixoval. Tady je taková malá změna, že vlastně hned na začátku, hned ta skladba začíná jménem toho člověka, který to remixoval. A aby se to nepletlo, tak skladbu Apathy remixoval člověk, který si říká TPA. Tak pojďme na to. Kavry a remixy na Free Radio.

0: Party a dneska covery a remixy společně se skladbou APT. Pokud byste hledali Rose, Bruno Mars, APT, TP a remix. Je to zvláštní nápad, ale každopádně se to bude lidem dobře pamatovat a dobře hledat, takže remix na APT, tedy APT, udělal TPA. Rose a Bruno Mars dnes covery a remixy. Jedeme dál.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: kam vyrazit.
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Z mrtvého domu nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka. 2002.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
2: 16. hodina, 31. minutka, to je přesný čas, který vám hlásí Free Radio. Připravená je také muzika Milky a David Guetta. DJ Snake a Peso Pluma. A k tomu spolupráce Martina Gerixa a Eda Sheerana. Repeat it. Free Radio přeje krásné odpoledne, teď už je ale nejvyšší čas omrknout brněnskou dopravu.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Doprava nám dneska komplikuje život. Všichni, co se snažíte dostat přes Vídeňskou ulici, tak očekávejte dlouhé zdržení a ztrátu minimálně 5 až 15 minut. Další dlouhatánská kolona se nám hezky štosuje na Jihlavské ulici, bývá to tam na 10 minutek, ale aktuálně to vypadá ještě na delší dobu. K tomu komplikace také v Bohunicích, Bohunice, Lány a Bohunická ulice. Tam je táhlá kolona, která se táhne právě až na Kšírovu a Sokolovu. No a Kšírova ulice taky u kruhového objezdu hlásíte dlouhé kolony, to znamená Sokolova, Kšírova, Lány, Bohunická. Velké komplikace a dlouhé zdržení. Další kolonu hlásíte na Černovické ulici, k tomu nám stojí také Zvonařka, Hladíkova, opuštěná Poříčí, Hlinky, Žabovřeská, další kolona aktuálně také na Knínické ulici, v centru města Brna Klasika, Křenová kolona také na Kolišti a k tomu ještě další kolony očekávejte v Židenicích, kde se nám to skoro spojilo v jednu dlouhatánskou kolonu. Táborská, Gajdošova a k tomu samozřejmě i Žarožická a ještě k tomu Jirovnická. Tolik tedy k těm kolonám a k intenzitě dopravy, aktuálně v Brně tedy velmi silný provoz. A teď ještě překážky a komplikace. Na Brněnsku opatrně v Kuřimi v Tišnovské ulici, tady zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem. Zdržení je tam asi na 10 minut. Další komplikace, dálnice D2 na prvním kilometru směrem na Brno, tady se střetla dodávka s autobusem. Opět počítejte se zdržením v koloně. D2 dneska bude opravdu komplikovaná. A poslední informace, Brno Horní Heršpice, Sokolova třída, na Sokolové třídě ve směru na Bohunice, poblíž nádraží bourala 3 osobní auta a tak tady máme hnedka vysvětlení, proč máme tak dlouhé kolony v okolí Sokolové a také v okolí Bohunické. Je tam srážka 3 osobních aut, nehoda je bohužel se zraněním a s únikem paliva. Počítejte se zdržením v kolonách a to ve všech směrech, tak jak už jsem to hlásil. Takže ještě jednou, pokud možno bezpečný a klidný dojezd do vašeho cíle, pokud máte novinky z dopravy, využijte dopravní linku Free Radia nebo využijte aplikaci. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Oproti brněnské dopravě je teda počasí daleko větší pohodička. Teploty v Brně aktuálně okolo 24 stupňů Celsia. Západ slunce dneska 5 minutek po půl sedmé. Tím pádem už po 16. hodině, po 18. pardon, teploty okolo 21 stupňů a noční teploty pouhých 12 stupňů Celsia. Zítra podle předpovědi očekáváme dopoledne slunečno, odpoledne více oblačnosti, maximální teploty mezi 22 a 25 stupni a zítřejší noční teploty pouze okolo 13 stupňů.
4: And we go.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM a máme tady novinky a nové události z města Brna. Brněnské pověsti ožily v komiksu. Krásná věc, geniální nápad a super spolupráce. Organizace KVSK vydala knihu Brno. Komiksové, čili staré i novější pověsti brněnské, které přináší známé i méně známé příběhy z Brna v podání současných výtvarníků. Na vydání publikace se podílela také městská část Brno Střed. Kniha navazuje na projekt Brno, který podporuje i brněnské pověsti s moderní ilustrací. Máme tady právě informace o tom, že jedním z autorů knihy je Jan Krajčirovič, ten napsal text novodobých pověstí a společně s ním pracovalo na komiksu 18 ilustrátorů, kteří dali příběhům život. Říkali jsme si, co to Brno Střed má vlastně specifického a to jsou ty pověsti a legendy, takže jsme se rozhodli, že začneme dělat velkoformáty, které jsou těmi pověstmi inspirované. Popsal vznik nápadu ředitel KVSky Tomáš Pavčík. V roce 2022 se z výstavních velkoformátů přesunuli pověsti do své první knižní podoby. Nová publikace nyní příběhy rozvíjí jako komiksy. Čtenáři v ní najdou klasické pověsti, například o brněnském drakovi, ale i novodobé městské legendy. Zúčastnili se i celé té akce se zúčastnili i starosta městské části Brno Střech Vojtěch Mencel a ředitel Moravské galerie Jan Pres. Jsem rád, že jsem mohl stát podruhé kmotrem, protože Brno je místo, kde se píšou legendy a pověsti i ty novodobé a věřím, že se budou psát dál, popsal pan Pres. Ti spoluautorský komiks slavnostně pokřtili. Takže křest novodobých i starobých českých pověstí, já si myslím, že to spojení pověstí a v té komiksové části je naprosto skvělý nápad. Děkujeme všem, co se na této akci podíleli. No a do brněnského éteru poletí další skladba z Free Radia Kašmír a Sydney Timpton Wildcard. Takže divoká karta pro všechny fríčkaře. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Skladba The Hard Way právě teď na 107 FM v čase 16 hodina 54 minutka. A takhle my si tady na Free Radio hrajeme.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jelikož je hodin jako u hodináře, ano, za 5 minutek už 5. hodina, to znamená 17. se blíží a my po 17. budeme startovat další Freebox. Doufám, že jste ready, že jste připraveni a že máte po ruce Free Radio před námi. Alessandra, taky Martin Garrix společně s Asherem a k tomu si dáme Galantis Peanut Butter Jelly. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, přeju vám příjemný poslech a hezké odpoledne. Počasí opravdu parádní, tady to vychází na jedničku, ale brněnská doprava dnes odpoledne velmi komplikovaná. Tak s tím počítejte a jezděte opatrně. Zdraví vás Free Radio.
2: Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: 17.05, jinými slovy 5.05 a Lukáš Bartl opět zpět. Já tady mám otevřené okýnko, protože je krásné počasí, tak větráme tady ve studiu Free Radia a dole stojí naproti u vinárny malé dítě a křičí na celou ulici 3, 2, 1, teď! Tak jsem si říkal, že i to malé dítě ví, že na Free Radiu startujeme Freebox. Je to tady! Já moc krát děkuji všem, co ladíte Free Radio 107 FM. Songy na přání s Lukinem startují právě teď. Na začátku se o nás postarají Salvator Mancuso, anebo taky Faruko a jeho novinka Madrid. Na startu Freeboxu jsou tady dvě skladby na zahřátí, no a vy už ostatní samozřejmě víte, kam volat 790-107-107, kam psát studio@freeradio.cz nebo taky naši aplikace anebo sociální sítě. Vybírejte muziku a užívejte si tohle opravdu překrásné středeční odpoledne s Free Radiem. Jdeme na to!
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Faruk.

0: Free Energy. Free Energy. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM. První peněz nejnovější hity.

0: Free Radio.
1: 17. hodina 20. minutka, ladíte songy na přání neboli Freebox na Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin. No a právě v tomto čase, tedy za 10 půl, o půl připravená doprava a počasí samozřejmě, tady mám připravené další hity. Je tady pozdrav, který posílá Tomáš. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Verona Parabola a bude to pro moje kamarády Míši tady z Plzeňska, kteří včera slavili svátek. Děkuju, Tomáši, určitě zdravíme tvoje kamarády. Verona Parabola už je připravená.
0: Hrajeme.

0: 17. hodina za pár vteřinek, 28. minutka, ladíte Freebox na 107 FM, bohužel poslední Freebox tohoto měsíce. Poslední zářijový Freebox je tady a vy máte možnost zasahovat a taky být součástí dnešního vysílání. Před námi doprava a taky informace o počasí, jako další z muziky Enya Only Time. Taková dívčí sestava to bude teďka. Enya sice v remixu pana Cyrilla, ale i tak je to Enya. Hned na to Rita Ora. A hned na to z novějších kousků Cardi B. Cardi B dneska objednávala Monča. Luky, ahoj, chtěla bych dneska zahrát pro sebe a pro svoji kolegyni, která se jmenuje taky Monika. Zahraj nám prosím tě Cardi B s její novinkou, aha, a pošli to všem, co dneska ladí Free Radio. My už máme po práci, tak tě ladíme a konečně si můžeme taky o něco napsat. Měj se krásně, Monča a Monča. Tak jdeme na to. Další vzkazy, další objednávky, vše připraveno, teď už ale v čase 17.29, rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Začínáme komplikacemi, které nás dneska odpoledne trápí. Brněnská doprava velmi zasekaná, máme tady velkou odpolední špičku a ty čekací doby se nám protahují klidně až k 15 minutám. Opatrně v Brně v Žabovřeské ulici, je to směrem na Pisárky, před sjezdem na Kníňskou ulici, tady bourala dvě osobní auta, nehoda je se zraněním. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Na Brněnsku v Kuřimi přímo v Tišnovské ulici, tady zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem, zdržení je asi 10-minutové. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Brno. Tady se střetla dodávka s autobusem, počítejte se zdržením v koloně. Další komplikace, Brno, Horní Hešpice, Sokolova ulice, je to ve směru na Bohunice, poblíž nádraží, tady bourala tři osobní auta, nehoda je se zraněním a také s únikem paliva, počítejte se zdržením v kolonách. Kolony nás trápí také v centru města Brna, máme tady další komplikace, dlouhá kolona aktuálně Kníňská ulice, k tomu Žabovřeská ulice, další dlouhé kolony očekávejte na jihu, kde se nám to dlouho štosuje už na Vídeňské ulici. K tomu samozřejmě i Hlavská, Hršpická, potom v okolí Zvonařky, tady máme velmi silný provoz, stále ještě na Poříčí, na Opuštěné a na Zvonařce, kratší kolona aktuálně na Křenové a na Kolišti a čekací doby klidně až okolo 10 minut očekávejte v okolí Kajdošovy ulice, kolonu hlásíte i na Táborské, Žarošické a Jirovnické ulici. Tolik tedy k těm nejdelším zdržením, které vás čekají v centru města Brna. Jezděte pokud možno s předstihem, jezděte v klidu a opatrně a pokud máte další informace, využijte aplikaci anebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty v Brně máme okolo 24 stupňů Celsia, západ slunce dnes 5 minutek po půl sedmé, noční teploty by se měly pohybovat okolo 12 stupňů Celsia. Ani podvečer, ani noc, bez deště a bez přeháněk. Nebo ani v noci, ani večer by pršet nemělo. To znamená noc i večer, žádné bouřky, žádné přeháňky. Zítra podle předpovědi dopoledne slunečno, odpoledne více oblačnosti, teplotní maxima 22 až 25 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 13 stupňů.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Free Radio 107 FM, k tomu středeční odpoledne a Freebox, tedy songy na přání. Mám tady další pozdrav od Milana. Milan, ten teda potvrzuje, že brněnská doprava je dneska velmi komplikovaná. Zdarec do studia, Lukine, máš pravdu, tvrdnou jsem dneska v koloně přes hodinu a 40 minut. Je potřeba si uvědomit, že s tím nic nenaděláme, ať jsou lidi klidnější, protože když v tom provozu budou nervóznější, ničemu to nepomůže. Hoď mi tam prosím tě Move Your Feet od Junior Senior, doufám, že máš. Pokud nemáš, hoď tam nějakou jinou od nich. Díky moc, s pozdravem, řidič Milan. Milane, moc krát děkuju.
5: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky tisícího 22. kola hitparády 107 Frička. Novinka s číslem 1, Lisa Sawadika. Novinka číslo 2, Marble Knights, Faruko a Juan Magan. Třetí

0: parády Don't Stress Your Mind, Boris Brejcha a Čemutaj Sage. Tohle byly aktuální novinky hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 107.

0: odpoledne svou oblíbenou peckou a svým oblíbeným hitem. 17:53 za pár vteřin, to je přesný čas ze studia Free Radia a já už pomalu vítám někoho dalšího na telefonní lince. Kdo pak se dovolal? Halo, halo?
1: Známá firma Tomáš Werner.
0: Tomášek vybírá další muziku. Tomášku, blíží se nám 18. hodina. Co ty děláš takhle okolo 6. večer?
1: Poslouchám Fríčko.
0: Dobře, jediná správná odpověď je právě tahle. Díky, že ladíš. Co ti můžeme zahrát, když už posloucháš Fríčko?
1: Je něco od Maroon 5.
0: Maroon 5. Máš něco konkrétního, nebo mám vybrat za tebe skladbu?
1: Já se tě zeptám, měl bys tam Girls Like You?
0: Maroon 5 mám, Girls Like You, jo, ano, Girls Like You mám, tak můžeme zahrát Girls Like You.
1: No tak si to dáme.
0: OK, takže Maroon 5, Girls Like You, muzika vybraná a taky připravená. Tomášku, komu dneska zahrajeme, koho pozdravíme?
1: Pro tebe.
0: Děkuji.
1: Pro El Presidento. Pro Soudu. A pro Dráčka Líšňáčka.
0: Perfektní pozdrav. Posíláme Girls Like You. Díky za objednávku a krásné odpoledne. Ahoj.
1: Díky, Lukášku. Ahoj.
0: Ahoj. Další hudební výběr Girls Like You. K tomu taky Sony Fodera a Becky Hill společně. Je to novinka Say Something.

0: tak, ať se vám to dneska hezky poslouchá. Blíží se nám 18. hodina, to znamená po 18. už se odpoledne mění v podvečer a já doufám, že dnešní podvečer bude pro vás happy jak dva grepy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

18. hodina, k tomu 5. minutka, dohrávka skladby Strump, Mr. Federico Scavo, no a ve Freeboxu, přátelé, víte, jak to je. Není čas ztrácet čas. Jedeme dál, dáme si novinky, potom Inna With Away nebo Lady Gaga Abracadabra. Free Radio. Hudební

Exkluzivní novinka na 107 FM Lisa a její skarba Sawadika. Je to hodně ostrá věc, hodně tvrdá záležitost. Uvidíme, kam postoupí v hitparádě 107 Frýčka. Hlasování probíhá po celý týden, klasicky na freeradio.cz/top107. Teď už ale vzkazy a objednávky z dnešního Freeboxu. Máme tady pozdrav přes aplikaci Freeradia a zdraví Michal Bajkero z Líšeň. Dneska ti dávám divokou kartu, vyber si jakýkoliv tvůj nejoblíbenější song. Věnování je jenom pro tebe, děkuju. Tak mozor, já musím taky poděkovat. Michale, děkuju! Já jsem nad tím chviličku přemýšlel, jak to ten Michal napsal. Vyber si jakýkoliv tvůj nejoblíbenější song. Nejoblíbenějších songů mám víc, ale některé už jsem tento týden použil. Tak teď si dáme tu skladbu, která vlastně je takovej úplnej počátek toho všeho, kdy mě vlastně tento člověk a jeho muzika přivedli k muzice. Takže vlastně díky tomuto člověkovi já jsem taky začal dělat jakoby DJing a začal jsem se věnovat písničkám a skončilo to až tak, že jsem tady teďka ve studiu Free Radia a pouštím vám třeba covery a remixy, anebo vám pouštím ve Freeboxu songy, které máte opravdu rádi. Takže kdysi dávno jsem jako maličkatej kluk slyšel tuhle hudbu a říkal jsem si, díky tomuto člověkovi chci taky dělat hudbu. A je to Robert Miles. Mockrát děkujeme Michalovi. Zdravíme taky do Líšně a všem fríčkařům posílám neskutečnou srdcovku Children. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: 18. hodina 27. minutka, posloucháte Freebox na 107 FM, před námi objednávky z telefonní linky, tam je kdo? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Míša.
0: A Míša vybírá taky další písničku. Míško, co ti můžeme dneska připravit a co si pustíme?
1: No, já bych to chtěla připravit tu písničku dneska pro tebe a i pro mě. A bude to i tvým narozeninám ta písnička.
0: Já děkuju.
1: Přeju ti všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a se máš dobře, holky. A tady máš ode mě písničku.
0: A tady mám od tebe písničku. To
1: je překvapení.
0: To mě dneska teda hezky překvapilo. Míšo, já ti moc krát děkuju. Přidala se s těm ostatním gratulacím a mě to od tebe hrozně moc potěšilo. Vidaloka je písnička, kterou dneska Míša posílá a s tímhle vzkazem jsem strašně rád, jak to dneska Míša řekla a hlavně, že mě dneska taky popřála. Míško, moc krát děkuji, povedlo se ti to, děkuji a posílám ti písničku Vidaloka, Kristian Marky. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Večerní Freebox na 107 FM, od mikrofonu vás zdraví Lukin. Já jsem před malinkou nakoukl z okna, bohužel, no, už nám to zapadá. Zapadá, 18.35, oficiální čas dnešního západu slunce, takže pomaličku nám bude klesat taky teplota a pomaličku padají stíny i do brněnských ulic. Nebuďte z toho smutní, Freebox pokračuje, my se podíváme na dopravu a taky okamžitě i na další muziku. Připraveni jsou například Felix Jen a Kaskáda. Chystá se taky Calvin Harris, Ellie Goulding. A po skladbě Miracle přichází skladba Chasing Light a její autor Ray Knox. Muzika připravená, Freebox pokračuje za pár okamžiků, teď ale rychlý pohled na silnice a k tomu informace o počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na silnicích buďte opatrní, v Brně v Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky před sjezdem na Kněžnickou ulici bourala dvě osobní auta, nehoda je se zraněním, počítejte se zdržením v kratší koloně. Tohle je poslední nehoda, která nám zůstává viset z odpolední špičky přímo tady v Brně. Silnější provoz stále ještě očekávejte na Vídeňské ulici, je to příjezd na Poříčí, jsou tam kratší kolony, takže se zdržením na Vídeňské ještě určitě počítejte. Další kolona, která tady zůstává viset z odpolední špičky, je na Křenové ulici, silnější provoz ještě na Gajdošové a v okolí Kněžnické ulici. Tady buďte opatrní, jinak by to snad mělo být z odpolední dopravy vše. Pokud máte další informace, přesnější nebo novější, využijte naši aplikaci anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme aktuálně 22 stupňů Celsia, noční teploty se budou pohybovat okolo 12 stupňů a ani večer, ani během noci déšť nečekáme. Zítra podle předpovědi slunečno, odpoledne více oblačnosti, teploty se budou pohybovat zítra mezi 22 a 25 stupni a zítřejší noční teploty padnou na 13 stupňů Celsia. Teď ale Felix Jen, Kaskáda, skladba Boy You Turn Me, Freebox pokračuje 18.33.

0: Free Radio fandí brněnské Kometě.
1: Kometa!
0: A jako hrdý mediální partner rozdává volné vstupenky na jejich domácí extraligové zápasy. Poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: B2Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadat. Filmová přehlídka B2Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2cannes.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
7: MSV 2026.
6: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23. 9.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To

Krásný večer přeje Free Radio 107 FM, je úplně jedno, co děláte, kde děláte, důležité je, že ladíte, to znamená, že zdravím všechny posluchače, kteří aktuálně posloucháte Freebox. Je to poslední zářijový Freebox, no a do dnešního večera zasáhla taky Katka. Katka píše, šlo by prosím zahrát

0: na Free Radio.
1: Michel Telo právě proletěl éterem Free Radio jako další přání ve Freeboxu. Moc krát děkuju Kačce za tento výběr, no a doufám, že byla spokojená se skladbou. Další objednávky, další kousky posílejte do naší aplikace nebo rovnou na studiový e-mail studio@freeradio.cz. No a pokud máte chuť, můžete také volat na linku 790 107 107. Teď už ale ukázky dalších hitů, které máme před sebou, také gratulace k svátku, na to nesmím zapomenout dneska. Blíží se nám 19. hodina večerní v kalendáři dneska 30. a svátek slaví Jeroným. Přejeme všechno nejlepší. A teď už ukázky muziky. Hugo, Sexy Red a Gatano, Bad Bitch. Taky předělávka starého kamerunského projektu Wes, ale ne, tentokrát v podání Robina Schulze. Robin Schulz a Wes. A jako další je pro vás připravená v éteru Free Radia skladba Everything's Alright, tedy spolupráce Aztek, DJ Coco a Card D. Everything's Alright, tedy všechno je v pořádku, vyladíte Free Radio 107 FM, to je dobře, posloucháte Freebox s Lukinem, za necelé 3 minutky 7. večerní, před námi Aztek, Robin Schulz, anebo taky Hugo.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Free Radio 107 FM, krásný podvečer, pokud možno pohodový podvečer, odpolední špička a dnešní doprava se postarala možná o to, aby jsme neměli úplně klidný den, ale já doufám, že jste z toho venku a že ať už to byla jízda přes Brno dneska soukromá nebo pracovní, takže jste to tak nějak zvládli bez ztráty květinky a hlavně bez nervů. Nervy, víte, jak to je, takový ten stres, tichý stres je tichý zabiják, tak na to prosím vás opatrně. Teď se podíváme na další hity. Já jsem připravil novinku Atoma, za kterou stojí italský Anima. K tomu taky německá produkce, chystá se Klaas a jeho hit Won't Run Away. No a další objednávky se k nám hrnou taky přes studio@freeradio.cz. Pojďme na vzkazy. Hezký večer, Luke. Aby jsem i já přispěl se svojí trochou do mlýna, určitě nebudeš čekat, že tě zdravím ze Žáru nad Sázavou. Ano, trošku jsem to čekal. Mám v hlavě dneska nějak prázdno a proto nechávám výběr muziky na tobě. Doufám jen, že se jedná pouze o jednodenní výpadek a nepoznamená mě to víc. Mějte krásný večer, zdravím moje milované Brno, váš Jakub. Jakube, děkujeme a zrovna první pecka Anima Atoma by mohla být i třeba pro tebe do Žďáru nad Sázavou. Děkuji za vzkazy a přeji krásný večer.
0: Free Radio, hudební novinky.

0: Freebox na Free Radio. Jedeme dál, posloucháte Freebox na 107 FM, songy na přání, ano, tak jako vždycky v tomto čase, tedy pondělí až čtvrtek mezi 17. a 20. hodinkou večerní, je tady prostor pro vás. Za okamžik tady mám song od Romana, Roman vybíral petardu Thriller. Lukas, prosím tě, mám tady objednávku na Michaela Jacksona, doufám, že bys tam mezi zpátečkama našel i jeho mega hit Thriller. Posílám to sobě, tobě do studia a taky pro kluky k nám do hospody. S pozdravem Romča. Romču zdravíme a teď taky prostor pro telefonáty Free Radio. Kdo pak se dovolal jako další? Halo, halo?
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martine, krásný podvečer. Jak jsi dneska měl v práci?
1: Jo, pohoda.
0: Tak to je pohodě další pecka. Jakou muziku dneska vybíráš? Co si zahrajeme?
1: Boris Brejka, Don, ježiš. To jsem uskočil, ale Don Says Your Mind, tak správně.
0: Ano, správně.
1: Pro všechny, frýškaře pro všechny, štangasty pro všechny. Free
0: Radio,
1: aj pro tebe.
0: Já děkuji za vzkaz. Ty jsi ještě v práci, že jo?
1: Ano, do 9.
0: Do 9, tak ať to utíká, tady je muzika. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, čau. Hrajeme.

0: 19. hodina 32. minutka, to znamená 2 minutky po půl 8. Nejvyšší čas na náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Na Slovensku přijde malý chlapec ke svému otci se zvídavou otázkou. Otci, otci, čo je to klitoris? Víš, jako, nevím si vzpomenout, ale mal jsem to na jazyku.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Krásný podvečer všem na 107 FM, za námi Kaigo a Eva Max, no a blíží se další krásná spolupráce a to bude spolupráce BB Rexa a taky Faithless. Já si myslím, že pokud posloucháte Free Radio pravidelně doma v práci, po cestě do práce, z práce, zkrátka občas posloucháte Free Radio, tak ty skladby budete určitě znát, protože New Religion je skvělá předělávka právě od Faithless. BB Rexa tomu dodala takovou ten správný šmrnc, takovou tu správnou šťávu a právě proto se mi zdá, že BB Rexa, Faithless a spolupráce New Religion má úspěch nejenom tady, ale taky ve světě. Podíváme se na další vzkazy a objednávky. Je tady pozdrav, který posílá Tereska. Luky, jsem dneska nějaká smutná, můžeš mi zahrát něco pomalejšího? No a to je situace, kterou tady jakoby často nemáme. Ale jsme na to připraveni, naštěstí. Chtěla bych si tím trošku zvednout náladu, i když stojí za prd, měj se hezky a nenech se tím nějak ovlivnit. Snad to bude zítra lepší. Posmutnělá Terka. Tak Terko, tak na zvednutí nálady dáme BB Rexu, New Religion a za okamžik něco pomalejšího, třeba pro ty lidi, co by chtěli dneska večer slyšet pomalejší songy ve Freeboxu. Rádi zařídíme.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: jsem tě vysmátí a všechno prostě laláč a pohodička a láčes. Je to někdy komplikovanější v těch životech, jak ve vašem, tak i v mém samozřejmě, ale je potřeba se nad to povznést, zamyslet se nad tím, kolik vám to přidá, kolik vám to ubere a jestli to náhodou kolikrát není zbytečná ztráta energie. Teď ale další dávka energy a to jsou poslední objednávky z naší telefonní linky a podíváme se, kdo pak je tam. Haló, haló, Free Radio, prosím.
1: Ahoj, tady Karel.
0: Kája, Karel, Karlíku, jak se máš?
1: Já se mám za poslední týden asi zhruba jako fakt dobře.
0: Perfektní. Co budeme hrát za písničku?
1: Budeme hrát Scootery, How Much Is The Fish.
0: Dobře, když jsi to slyšel poprvé v životě, vzpomeneš si?
1: Když jsem to slyšel poprvé v životě, no tak asi když mi bylo, já nevím, tak je mě 32, slyšel jsem to poprvé, třeba když mi bylo asi 8, nevím.
0: Takže někde já... z rádia, nebyl to jako hnedka klub nebo party nebo nějaká oslava?
1: No to asi ne, ale prostě zamiloval jsem se do toho a Scooter prostě, jak jsem říkal minulý týden, to je prostě miláček, no.
0: Já, když zabrouzdám v paměti, tak teďka doufám, že budu kecat, ale vzpomínám si, že jsem, myslím si, že jsem How Much Is The Fish i s videoklipem od Scooteru slyšel a viděl jako poprvé ve svém životě normálně v ESO, vzpomínáš si na ESO s Tereskou Pergnerovou?
1: No jasně, jakože... Terka Pergnerová.
0: Ano, ano, tak tam já jsem jakoby poprvé viděl Scooter How Much Is The Fish, ale to je jako vzpomínka na fakt hodně starý časy, takže dneska zazpomínáme i tady v Eteru Free Radio. No a jak to bude s pozdravem a zvěnováním?
1: S pozdravem a zvěnováním to bude takhle. Možná to bude trošičku díl trvat, ale ne zas tak dlouho. Já bych se chtěl hlavně omluvit druhýmu Karlovi, který vždycky volá v tomhle tom čase, tak jsem ho dneska nahradil já. Tímto ho zdravím. Chtěl bych pozdravit všechny fanoušky Free Radia. A prostě chci říct, že prostě... se mě daří poslední měsíc a mám radost ze svého života poslední měsíc, takže si to chci prostě rozpálit teďka tady na fríčku a posílám to tobě, posílám to všem, kteří milují Scootera, protože Scooter prostě to je lahoda a to je asi tak všechno, co bych tak řekl, protože už mě došly slova a necháme to tak.
0: Dobře, dobře, ale jako hezky se do toho opřel. Já jsem rád, že ten poslední měsíc je pro tebe pozitivní, že ty věci, které v tvém životě byly takový jakoby dost složitý a dost náročný pro každého z nás, kdyby jsme to prožívali, tak doufám, že ta práce ti pomáhá, doufám, že se dostáváš z toho dál a dál a doufám, že každý krok v tvém životě bude krok tím správným směrem. Zkrátka krok dopředu, to je důležitý. Karle, díky za pokec, měj se krásně. Já už musím pro lidi pouštět písničky, zase někdy pokecáme, tak se měj hezky a díky za to, že jsi pozdravil Karla, který většinou volá v tomhle čase a že jsem mu tak hezky omluvil za to, že jsem mu takzvaně vypálil rybníček dneska. Nevadí, tak, jdeme na Scootery, Karlo, měj se pěkně.
1: Karlo vypálil Karlovi rybník, takže děkuju a měj se krásně.
0: Měj se, čau, ahoj, ahoj.
1: Čau.
0: Dámy a pánové, takhle vypadá závěr dnešního Freeboxu. Do posledního okamžiku výběr muziky podle vás. A mně se to líbí, jsem rád. How Much Is The Fish, Scooter. Předposlední kousek, který ještě časově spadá do Freeboxu, bude novinka Company, spolupráce Clean Bandit, taky Chloe a O'Malley. A nemůžu říct, že by se mi jeho muzika nelíbila a právě proto dneska na závěr Freeboxu taky pan The Weeknd. Blinding Lights je poslední skladba z dnešního Freeboxu, posledního září, tedy 30. září 2026. Svátek dneska slaví Jeroným, ještě přejeme na závěr všechno nejlepší a od mikrofonu se právě teď v čase 19.58 loučí moje maličkost Lukáš Bartl. Byli jste skvělí. Mějte se krásně, já jdu zase na medík, na čajík, ať to máme zítra lepší v tom éteru s tím mým hlasem a vy, prosím vás, držte se, ať máte před sebou jakýkoliv životní překážky nebo boje, běžte do toho po hlavě. Život je krátkej, času je míň, než si všichni myslíme. A je hrozně důležitý myslet na to, že když se něco nedaří, nebo prostě něco nevychází, nebo vám někdo v životě ublížil, tak je to jenom období, není to celý váš život. Je to období, večer si necháme zahrát písničku smutnou nebo veselou, jak chcete, a druhý den zase vyjde slunko, bude hezky a vy se budete zase smát. Tak, mějte se krásně a ať se smějete taky zítra. Budu tady po 15. hodině, jsem opět zpět. Do té doby držte vlnu na 107 FM, žijte naplno a poslouchejte Free Radio. Čau!
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu Retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Na

0: for Detroit.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Vyhněte se těmto situacím.
3: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
4: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
3: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
5: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
6: Miluješ naše

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Freečka. Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Freečka. 1994.

0: Marita.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.